víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všení u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: It's Hozier. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Jablonec nad Nisou začne ještě letos s další etapou oprav funkcionalistické radnice. Na projekt za 21 milionů korun získal magistrát evropskou dotaci. Jako první by se obnovy měl dočkat žulový obklad v přízemní části radnice. Odborníci také zrestaurují všechny portály a žulový znak města nad hlavním vstupem do budovy. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy i polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti a večer se místy můžou přidat i přeháňky. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
9: Počasí pod mrakem, zataženo, nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás, tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle Hit Radio, 6 hodin, 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno. A mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zase až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení. Vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To Ježíš, je pravda. To je
2: pravda. Zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Piš právě teď. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno. No a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeží.
0: Lucka ze Žiželic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No, krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Radio, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů.
1: Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hit Radio. Ano.

0: Mark Ember, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 6:45. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak zkuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty vorci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
7: No jaké bys chtěla?
6: No přece ty z Baumaxu.
7: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
6: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Děčínsku. Kolem obcí Jetřichovice a Chřibská se stále pohybují hasiči. Zasahují tam u rozsáhlého požáru. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leony na Hit Rádiu v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má Maravec?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
3: Tak já si myslím, že to není jenom výsada generace Z. Že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta, ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou počítače a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravé.
4: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
3: Takže ty lidi

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho?
1: Hmm.
0: Jo. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který líte po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je a nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele. Co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. A tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít. Hele,

0: kde ve mně.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
2: Hit Radio.
13: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidencevogelsang.cz.
2: Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě a zdržení hlásíte na hlavním tahu Turnov Hrádek nad Nisou. Opatrně u Liberce na kilometru 14,5, kde je přímo na vozovce sražená srnka.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku, váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezký to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam, takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo, no, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo, za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí, a teďka si to představte, jo, stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. To je něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a jsi uprostřed. Jo? Tak jako ty musíš vlastně být třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no. A tak zastavím moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whatever. Na Hit Radio v 6:50 a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další.
4: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Správa Krkonošského národního parku obhájila mezinárodní certifikát FSC, který potvrzuje šetrné hospodaření v lesích. Certifikační audit znovu potvrdil, že Krkonošské lesy jsou v dobrém stavu. Území Krkonošského národního parku je největším souvislým územím v České republice a také jediným národním parkem, který v současné době tuto certifikaci má. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Bude většinou oblačno, večer pak až zataženo a taky možnost přeháněk.
9: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné ránko.
12: Krásný pondělí.
10: Snídaně šampionů.
11: První hodina prvního pracovního dne týdne, týdnu, za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
12: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec. Veď ne, ještě ne. 2 hodinky společný.
11: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy, dva, tady?
1: Já ne, a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo, co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: Tak, PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku jako
0: no, tak
1: nevím.
0: Něco tam, něco vypálo. No, tak počkej, tak co bych já, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: Upřímný, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubený, nebo jak jsem silnej, ale píšou o sobě nějaký jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnu bez zapnutého vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takový ty chuťovky, který vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo? Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa. Michale, prase.
2: Čekám, tak to neříkej, no. Ne. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle, prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla
0: no, jsem to tak jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, a budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda, no. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to
0: máme vlastně, takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaši divnost, vy, kdo nás posloucháte. Ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď Weedas, Teenage Dirtbag na Hit Rádiu v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: Dead Dance, Lady Gaga. 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní rádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější, úchylku doslova, a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beďarů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě
2: je to tak.
0: Jen tak chápu. Tak jako letos na Novču asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prej asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí takovýhle chiropraktik.
1: Ano, ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je takový jako vypadá naštvaně, jo, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po 2 letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beďarama. Holky to tak asi mají, nebo Urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin. Když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnosti si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luci, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beďarů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale atlas smažáků, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas smažáků?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u Hlaváku teďka, u víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
10: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem. Se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
11: Jaro
2: sluníčko? Čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Českolipsku. Silničáře nově potkáte ve Cvikově, kde pracují v ulici Československé armády. No a opatrně taky v Teplicích, kde se dočasně uzavřela Duchcovská ulice.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Hit Radio Kontakt.

0: Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
1: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: Jsem rád, že jsi všimnul.
1: Všimnul. Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka. S hotelem Residence Vogelsang hrajeme o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
2: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru, wellness, v něm výřivka finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
1: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. I love is

0: Blinin. A taky pondělní Hit Radio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy, ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží, co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriana. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi prací, no jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?

0: Paříž.
1: Přesně.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
0: 100.
1: Jo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
0: Hokej.
1: Mhm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
0: Vlk.
1: Jo. A poslední, 5. otázka.
3: Jakou barvu má postava Šreka?
0: Zelenou.
3: Je to tak!
1: S prstem v nose i ponoční.
3: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
0: Děkujem, jo.
1: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací, tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor, Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
0: Nádhera, děkuju.
3: Moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
1: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme, ahoj.
0: Děkuju, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Je, fuj. Pojďme se chytit za ruce takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Hmm. Fakt to je hodně stresu.
0: Já, a když to neklapne, tak jak se říká, někdo v září, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Ale ono to jak dopadne. No. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
7: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
8: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
7: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
9: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
10: Májové dny v onlineshop.cz.
11: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
13: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindle X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu teď hlásí Litoměřicko a Budyně nad Ohří. Dávejte si tam pozor v Pražské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Místo je průjezdné, ale sníženou rychlostí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hit Radio v 7.52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. A možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu 4 vraždy stačí, drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Já se sebou taky pořád tahám.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo? Která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, to se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí třikrát přerušili, pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne, proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím, souhlasím. No tak, paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší. 7.54, Pink, Trustfall na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Jablonec nad Nisou začne ještě letos s další etapou oprav funkcionalistické radnice. Na projekt za 21 milionů korun získal magistrát evropskou dotaci. Jako první by se obnově měl dočkat žulový obklad v přízemní části radnice. Odborníci také zrestaurují všechny portály a žulový znak města nad hlavním vstupem do budovy. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy i polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti a večer se místy můžou přidat i přeháňky. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
16: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
17: Dobré ráno, šampione.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
19: Jsme tady pro tebe.
18: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
20: Hezké pondělní ráno.
21: Ahoj, snad se máte hezky.
22: Snídaně šampionů.
21: Dneska je den hvězdných válek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
20: Proto ten vzdych.
21: Ať vás síla provází dneska, ať samozřejmě.
20: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Lorin, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.
23: Hit Radio Kontakt.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Queen, Euphoria. Na Hit Rádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. Takže bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla, jo, a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu, 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako takhle pozdě do kina.
1: A přitom byl víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu. No já jsem takhle jednou usnul na magnetické rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda, je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo jste do nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetické rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo. Ona ti ta doktorka nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt. Nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel. Začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a jo, takhle. Nevíš, co tam
0: výsledky dobrý, jo, výsledky prej dobrý, dopadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni. Aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: To je nepříjemný.
0: Jo, protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé u středu, kdy to tady bylo. To.
1: Jak se na tom vy, naši posluchači, máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Rádiu v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno. Give me, give me, give me

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je fakt.
0: Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará, myslel si ve spánku, že to je jeho kravka ztračena.
0: No tak asi všichni známe, když tě někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je ze století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině na Obelixovi se svýma dětma tenkrát, tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou prostě deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti vozvu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mně se podařilo usnout za jízdy na tanku. To již jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor a tam je ventilátor, ten má asi metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem si vytuch. Probudil jsem se až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdy mi náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavenej Mirek, usnul na tanku, to se nevidí,
0: no,
1: to je fakt.
0: Ale nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. A vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk. U díry. To byla fakt legrace. Nevím,
0: pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vy, kdo jste na cestách za volantem, za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden. Hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Napište si do kalendáře. Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
13: Autokoutek.
14: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
14: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
14: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Lounsku u Žatce. Máme informaci, že tam pobíhá stádo koní. A nehoda se došetřuje na Litoměřicku v Budyni nad Ohří. Tam opatrně v Pražské ulici.
2: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 9. ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele. Tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Můžem? Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12

0: Chvíle po půl deváté ladíte pondělní Hit Radio, krásné ráno. Tohle je kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Residence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu, jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se po noční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnové u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem, hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
0: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče vás, kteří se o nás staráte, dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: Na Hit Rádiu v 8.51 přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Rádiu pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata, ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru sury karty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio.cz. Kontakt.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. K těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95, tak můžete, vzpomínali jsme na ní. Tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasminu snula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, s komplikacemi počítejte v Jablonci nad Nisou, v Pasecké ulici mezi křižovatkami s ulicemi Podzimní a Mlýnská je silnice uzavřená z důvodu stavebních prací, tak bacha na to. A hlášení o nehodě přišlo taky z Jablonce, bouralo se v Podhorské ulici, tak jestli tudy pojedete, sundejte radši nohu z plynu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
12: On air,
13: online
12: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Neděle byla zatím nejteplejším dnem letošního roku. V Libereckém kraji padl rekord ve Stráži pod Ralskem, kde bylo 25,1 stupně. Nejvíce v Česku naměřili v Plzni Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29 stupňů. Po horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a dorazit by měly přehánky a lokálně i bouřky. Změna tržního řádu v Liberci zatím nebude. Současné vedení magistrátu v Liberci nevytvoří novelu tržního řádu, kterou slibovalo několik let. Jeho změnou chtělo nastavit i pravidla pro umístění výdejních boxů nebo parkování sdílených koloběžek. Vytvoření nového tržního řádu tak bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Záchranáři ošetřili při pražském maratonu 163 lidí, z toho 35 jich převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na áru a jeden člověk na jednotce intenzivní péče. Závod, kterého se zúčastnilo na 2000 běžců, provázelo slunné a velmi teplé počasí. Loni záchranáři ošetřili o 100 lidí méně. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek naši přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem.
15: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceň se Liberec na dotek radosti.
14: Na severu Čech měříme aktuálně 13 až 16 stupňů. Dneska bude oblačno až polojasno, k večeru se ojediněle můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný pondělí, krásný dopoledne, od mikrofonu už zdraví Silvie Válková. Prodloužený víkend za námi a drsnej skok zpátky do reality si dneska užijou hlavně všichni maturanti. Dneska začínají didakťáky, no tak držíme palce. Ještě to spolu proberem, mrknem taky na Sychrov, kde řádí filmaři. Nejdřív ale hity, pondělní dopoledne si rozjedeme z Hoopstank, tak jdeme na to.

0: měl být povinný song během každého pondělí. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone, Gone, Gone, pořádná porce energie k té dopolední kávičce. Dneska startuje maturitní maraton. Studenty čekají didakťáky, dneska z matiky a angličtiny, takže držíme palce i na nohou. Já si vzpomínám, když jsme měli před didakťákama, tak nám všichni učitelé fakt jako důrazně pořád dokola připomínali, že si sebou na ten test nesmíme nic brát. Prostě žádný papíry, žádný telefony. No, tak já jsem si sebou pro jistotu nevzala ani propisku. Jako neříkám nic, byl to docela trapas, když jdete k maturitě a že bráte tam o propisku. Takže na tohle bacha. Ale myslíme na vás, maturanti, fandíme vám a pevný nervy přejeme taky rodičům. Držte se, dobře to dopadne. Já pro vás mám něco na odreagování. Tady je Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Jackie Chance a Stolen Dance. Taky trochu ty pohodičky jsme za váma poslali, aby byl ten start nového pracovního týdne o něco příjemnější. No jo, máme tady zase pondělí, prodloužený víkend za námi a jako nebudu lhát, dovedu si úplně v pohodě představit, že by to takhle bylo týden co týden. Do práce jen čtyřikrát a i to je někdy moc, co? Každopádně dali jsme si a ještě si tenhle týden dáme takovou demo verzi toho, co už dávno mají třeba na Islandu. Čtyřdenní pracovní týden. No schválně, dovedete si to představit, že by to takhle bylo už na pořád, nebo děláte nějakou práci, u který by to vůbec nešlo. Ale hlas lidu má velkou sílu. Společně se nám už povedlo odstranit nebezpečný zábradlí na liberecký náplavce. Já si myslím, že další bod programu je jasný. Prostě pojďme změnit pracovní dobu. No tak než to klapne, pojďme si dát další hity, abyste měli ten začátek nového pracovního týdne co nejvíc v klidu. Už za malou chvilku je tady trio Meduza, James Carter a Ellie Dewey, tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na srot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Belisima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Belisima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Housebrand Café, per favore?
14: Si, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
15: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
21: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mark Ronson, Miley Cyrus a Nothing Breaks Like a Heart. Na Hit Radio Kontakt je 9:55. A my jdeme na Sychrov, kde právě teď máme filmaře. Uzavřený je celý areál kvůli natáčení amerického sci-fi seriálu. A jako musím říct, že mě to docela překvapilo, točit sci-fi pro milovníky českého televizního bizáru sci-fi. Na zámku Sychrov to je něco, co jsme asi úplně nečekali, ale vlastně proč ne, tajemná atmosféra tam je. A teď si představte, že se sem vydáte a místo pohádkový princezny tady narazíte na nějakého demogorgona nebo predátora. No, zajímavá představa. Sychrov bude uzavřený až do 17. května, takže jestli se sem chystáte, myslete na to. My už teď ale zase trochu popojedeme. Na značkách jsou Redy Kabáti a taky jejich Malá dáma. Jdeme na to!

0: Beautiful Things. These beautiful things that I... Takovýhle krásný věci pro vás máme v našem playlistu. A k tomu pro vás taky sledujeme, co se děje v našem regionu. Hodíme očkem do Hrádku nad Nisou, kde se už brzo otevře nový úsek cyklostezky k jezeru Kristýna. No jo, je to tady ráj pro cyklisty. V okolí jsou krásné trasy, kdo tady někdy byl, tak mi určitě dá za pravdu. A kamarádi, jestli jste tady nikdy nebyli, tak my vás tam vezmeme, protože to fakt stojí za to. Máme pro vás soutěž o víkendový pobyt na Kristýně pro celou rodinu. Víc vám k tomu prozradím už za půl hodinky. Nejdřív ale další várka té nejlepší hudby a mrknem taky, jak to vypadá na silnicích, kde to stojí, kde jsou komplikace. Tak na to určitě počkejte a krásný pondělí.
1: Odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou už tento pátek 8. května. Budou hry, soutěže, hudba a dorazí i tým Hit Rádia Kontakt. Největším lákadlem letošního programu je hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. Jaký bude kompletní program odemykání Kristýny se na Hit Rádiu Kontakt dozvíte už v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Plzni Hradišti za 5 milionů 650 tisíc korun, byt 2 plus 1 v Teplé u Chebu za 1 790 tisíc, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 tisíc, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 milionů 998 tisíc a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 milionů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
3: Hitrádio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči, pozor, dejte na silnici 16 v obci Čistá u Horek. Aktuálně tady probíhají práce údržby a provoz je převeden do protisměru, tak projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky v Děčíně, v Kamenické ulici, na úrovni prodejny Albert probíhá rekonstrukce plynovodu, tak i tady počítejte s omezením provozu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva vrtulníky ze Slovenska. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Poptávková doprava Libereckého kraje začíná dneska jezdit i na Hrádecku. Tvůj bus si tak nově mohou objednat i obyvatelé Hrádku nad Nisou, Chotyně nebo třeba Grabštejna. Objednat si ho můžete pomocí mobilní aplikace Tvůj bus Idol nebo telefonicky. Dopravu zajistí ČSAD Liberec v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Během letních prázdnin pak bude fungovat také o víkendu mezi 9 a 17 hodinou. Víkendové fotbalové zápasy pro severočeské týmy nedopadly dobře. Slovan Liberec v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul prohrál se Slavií těsně 1-2. Slovan tak v nejvyšší soutěži ztratil po třetí z minulých 4 zápasů a zůstal 6. Jablonec znovu padl na Letné, tentokrát 2-0. Prohrál 3. kolo po sobě a na 3. Plzeň ztrácí 5 bodů.
6: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: V Josefově dole je 16 stupňů, v Rádle 18 a ve Šluknově 19. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a na úvod 10. mám pro vás Lady Gagu. Jdeme na to.

0: Tohle byl Damiano David, další skvělá společnost k pondělnímu dopoledni.
1: Nastartuj jaro s Hitrádiem Kontakt.
0: My jsme před chvilkou nakousli, že pro vás máme soutěž o víkendový pobyt pro celou rodinu na Kristýně v Hrádku nad Nisou, což je fakt nádherný místo a to mě jako místňákovi fakt můžete věřit. Takže jestli jste tady třeba nikdy nebyli, nebo byste tady chtěli strávit jeden celý víkend, teď máte šanci. A jak na to? Na našich sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu už je soutěžní příspěvek. Pod něj nám pošlete fotku ze své poslední dovolené a nemusí to být jenom krásný výhledy, ale třeba něco, co vás tam překvapilo, něco, na co vzpomínáte, prostě cokoliv. Ve čtvrtek naše odpolední dvojka Denisa s Jirkou vyberou tu nejoriginálnější fotku a jejího majitele vezmeme právě sem na Kristýnu. To ale není všechno, Horste. V pátek 8. května bude odemykání Kristýny. Skvělá akce, kde symbolicky odstartuje sezóna a jestli sem dorazíte, určitě se zastavte v naší fanzóně Hit Rádia Kontakt, protože když za náma přijdete, dostanete od nás papírek. Kdo bude mít papírek a dovolá se nám příští týden v pondělí do odpolední show, vyhraje víkendový pobyt na Kristýně taky. Takhle snadno s náma můžete vyhrát, takže posílejte fotky z vaší dovolený pod soutěžní příspěvek a zapište si datum pátek 8. května do kalendáře. Na program odemykání Kristýny mrknem taky už za chvilku společně s naší Denisou Mečířovou, tak na to určitě počkejte. Teď už ale další hity. Krásný dopoledne.
1: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na hitradiokontakt.cz.

0: Alvaro Soler nám včera zahrál v pražském Fóru Karlín a dneska v éteru Hit Rádia Kontakt. Za chvilku už 10:30 a my jdeme do Hrádku nad Nisou. Společně s náma můžete vyhrát víkendový pobyt pro celou rodinu na Kristýně a v pátek nás taky čeká odemykání Kristýny. Jaký tady bude program, už ví naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Odemykání Kristýny se blíží. Jak bude celá akce probíhat, nám poví ředitel rekreačního areálu Kristýna Miroslav Souček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Součku, jezero Kristýna se odemkne už tenhle pátek 8. května. Naše Hit Radio Kontakt bude u toho, chystáme pro vás program plný her a cen. Co dalšího bude ještě součástí programu?
2: Tak je to taková tradiční akce, všichni naši návštěvníci se mohou těšit na krásné odpoledne, řekl bych, plný hudby a zábavy. A já se samozřejmě těším jak na tradiční program plný kapel a hudby, tak i na tradiční spolupráci s Hit Radiem.
1: Můžeme teda říct, že zábavu na Kristýně najdou jak děti, tak i dospělí.
2: No tak doufejme, samozřejmě hodně záleží na počasí, ale Kristýna je krásná sama o sobě a komu se líbí rock paráda, komu se líbí pan Uhlíř, každý si na to své. Je tam samozřejmě spousta zábavy těch dětských hřišť, včetně skákacích trampolín a podobného. A pak uvidí samozřejmě, jak přijíždí víla Kristýnka, která tradičně připluje po vodě a podá klíč panu starostovi. To si myslím, že bude samozřejmě zajímavé. A pak je tam tradiční stáh na tradiční soutěže s nějakými cenami právě od Hit Radia. Tak to všechno si myslím, že může pobavit každého.
1: Jak bude vlastně vypadat to samotné odemykání Kristýny? Prozradíte, jak tenhle rituál probíhá?
2: Určitě, tak to je velmi jednoduché. Každý rok jsem přemlouván, aby šel do vody, každý rok přemluvím otužilce z místního hradeckého otužileckého klubu, aby tam šli místo mě, kdysi chodíval pan starosta Horinka s těmito pološílenými lidmi z mého pohledu do té studené vody, i když oni tvrdí, že je příliš teplá už, takže sezona jim skončila. Pan starosta Farský nejspíš, stejně jako v loni, se mnou odemkne společně z našeho plovoucího mola, takže se nenamočíme.
1: Odemykání Kristýny bude taky plné hudby. Kdo nám letos zahraje?
2: Máme tam Imagine Diamonds, máme tam Cover Power, ty budou mít jako rock parádu, tak nějaký ještě jako speciální takový set a hlavně tam bude z mého pohledu nejzajímavější pan Uhlíř, nebo nejzajímavější. Já se na ní speciálně těším, že ty jeho písničky jsou, řekl bych, přesně jak pro děti, tak pro dospělé a známé všichni, i když si to možná neuvědomujeme. A samozřejmě pan Uhlíř už má nějaký věk, takže jsem rád, že se nám ho ještě povedlo nějakým způsobem dostat na Kristýnu.
1: Na závěr pojďte ještě pozvat posluchače na akci, je to vaše.
2: Přijďte, jste vítáni, vstupné je 0 korun, což každého jistě potěší, i když ten program samozřejmě není úplně pro nás zdarma, ale my se na to chci těšíme, protože to je taková hezká tradiční zahajovací věc, která je spojená s tím hezkým počasím a s tím, jak jsme všichni překlenuli tu zimu a takové to, řekněme, dubnové, neúplně perfektní počasí, protože sem tam je hezky, sem tam sněží a podobně. A teďka už doufáme všichni, že bude pěkně, že to všichni užijeme.
1: Tak určitě přijďte všichni na odemykání Kristýny. Tolik ředitel rekreačního areálu Kristýna Miroslav Souček. Díky za rozhovor. Ať máte super počasí a nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
3: Domov začíná v kuchyni. Q kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvekuchyně.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

nás taky hodně baví. To byl Ed Sheeran. Nejikoničtější zrzek v hudebním průmyslu, který se teď nedávno nechal ostříhat úplně dohola. Zajímavý ale je, že spousta žen teď říká, že holohlavý Ed je mnohem víc sexy. Tak co dámy, co si o tom myslíte? Klidně můžeme udělat nějaký hlasování. Pokud jde ale o vlasový trendy, tak mám pro vás další těžkou váhu a to je Mari Fredriksson ze skupiny Roxette. Já myslím, že každý z nás si Marii vybaví s tím jejím ikonickým, nakrátko stříženým rozcuchem. Prostě málo který účes tak moc definoval 80. a 90. No tak na to pojďme trochu zavzpomínat a to nejen teď, ale i dneska večer po 6. hodině, kdy začne večerní speciál plný oldies megahitu. Právě k němu nás teď pozvou Roxetti. Tady to je.

0: Tohle je další skvělý song do toho pondělního dopoledne. Za chvilku už 10:45. Určitě jste to všichni zaznamenali, o víkendu hořelo v Českém Švýcarsku. Teď už se naštěstí požár nerozšiřuje, ale my si tady dovolíme jeden velký aplaus všem frajerům, který tam o víkendu zasahovali. Fakt jako klobouk dolů. A před kým taky smekáme, to je Bistro U4 v České Lípě, který zásobovalo hasiče v terénu. To je za mě hrozně hezký gesto a zároveň důkaz toho, že když se něco semele, tak umíme prostě hledat způsoby, jak my ze svý pozice můžeme pomoct a přispět svojí troškou do mlýna. Jak jsem říkala, teď už je situace v Českém Švýcarsku klidnější, na místě požáru je ale stále spousta lidí a proto i vy se můžete zapojit a trochu pomoct. Právě v Bistru U4 v České Lípě v Moskevské ulici se dneska a zítra bude schromažďovat občerstvení pro zasahující jednotky a organizátoři vyzývají veřejnost, aby nosila především balené nápoje, trvanlivé potraviny a jednoduché jídlo. Takže i takhle můžeme aspoň trochu pomoct. Od požáru zase ale k něčemu trochu příjemnějšímu. Vracíme se k našemu playlistu. Za malou chvilku jsou tady Linkini, Disturbed nebo LP, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
11: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
12: Dusno po hádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Autokoutek.
15: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
14: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
15: Výhodné financování.
14: Pro nové i ojeté vozy.
15: Ale jen u Autokoutek.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: www.autokoutek.cz.
14: Již 30 let.
16: ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: A už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v ulici Budovatelů. Bouralo se tady, dvě auta jsou sobě, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky ve Varnsdorfu, v ulici Karlova. I tady se bouralo a provoz je v místě částečně omezený. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Delta Sport. Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
2: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k nim půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18 takzvaných prvomaturantů. Zámek Sichrov bude na poštovní známce. Česká pošta uvede ve středu do prodeje novou příležitostnou poštovní známku z řady Krásy naší vlasti, na které bude zámek Sichrov. Více prozradí mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
5: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 tisíc kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: A nezapomeňte, Sichrov je teď uzavřený, obsadili ho filmaři. Natáčí se tady seriál americké produkce New Horizon. Zámek tak bude včetně zahrady uzavřený až do 17. května. Radek Faxa hokejový nároďák neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Bílí Tygři budou po 7 letech opět součástí Champions Hockey League. Příštího ročníku se zúčastní celkem 24 klubů z 11 zemí, přičemž česká extraliga do něj vyšle 3 mužstva. Kromě Bílých Tygrů budou naši nejvyšší soutěž reprezentovat aktuální mistr HC Dynamo Pardubice a druhý tým po základní části HC Škoda Plzeň.
6: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 17 až 20. Odpoledne budou stoupat maximálně na 20 až 25 stupňů, bude polojasno až oblačno, ojediněle se může přidat i přehánka.
1: Hit Radio Kontakt.
0: A pondělní dopoledne pokračuje. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a na úvod 11. za váma rovnou posílám Pink. Jdeme na to.

Flowrida a Whistle. Tenhle hit mi vždycky připomene léto. Léto nám připomněly, ale i víkendové teploty a je tady někdo, kdo se už stihl spálit. No jo, vždycky se někdo takovej najde. Každopádně počasí se nám teď zase zkazí, od zítra by mělo pršet. Dneska to ale bude ještě bez deště, takže jestli chcete odpoledne po práci někam vyrazit, výlet si můžete udělat třeba do Liberecký zoo, kde už dokončili novou cestu kolem žirafince, takže návštěvnický okruh je opět kompletní. No a nebo vyražte do zoo v Děčíně, kde mají teď novinku, a to pásovce, ale ne, není to vánoční pásovec od Rose Gellera, je to extrovertní pásovec, protože bydlí s lenochody, takže kdo chcete vidět pásovce, který se umí socializovat líp než spousta z nás, přijďte do Děčínský zoo. My už ale pokračujeme v naší hudební krasojízdě, před námi Dino Road, Gigi D'Agostino a Party Hit In My Mind.

Take one look at you, you're taking me out.

0: High Hopes a Panic at the Disco. I takhle zní pondělní playlist na Hit Radio Kontakt. Za chvilku je tady 11:30 a protože se nám blíží čas oběda, mně je úplně jasný, že už se vám nic nechce. No tak si pojďte na chvilku hodit nohy na stůl a mrkněte na naše sociální sítě, protože tady se nejenže můžete zapojit do soutěže o víkendový pobyt na Kristýně v Hrádku nad Nisou, ale taky tady už odstartoval další hlasovací souboj. Tentokrát na téma vysněné dovolené. Kam byste vyrazili nejradši? Kam to Čechy nejvíc láká? Jestli to bude třeba Řecko, Chorvatsko nebo Slovensko, to společně zjistíme tenhle týden, tak šup na náš Instač nebo Facebook, mrkněte do storíček a pojďte o tom rozhodnout. Jak tomu za malou chvilku přihodím pecku We Pray, tak zůstaňte s náma.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: 1 000 korun jsme dneska rozdali. Vy jste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laťka, ta to konečně uhádla.
3: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
4: Tak říkám budík.
3: Budík říkáš.
2: Laťko?
4: Ano. Čepost mi ruce,
3: hlas, to
4: je skvělý úplně.
3: 100 000 korun je tvých!
2: Gratuluju!
4: Super, děkuju, děkuju moc.
3: Tisíce, desetitisíce se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776-823-833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776-823-833.
9: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
10: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Benassi Bros a Every Single Day. Miluju, skvělá záležitost. Kamarádi, teď ale důležitá otázka. Víte, co bude za 2 týdny? Za 2 týdny se zase všichni budeme moct přepnout do hokejových modů. 15. května začíná mistrovství světa v hokeji a my budeme šílet. Otázkou zůstává, jestli u toho bude i naše top hvězda, Pastrňák, to se snad už brzo dozvíme. Zatím jsou náznaky, že spíš ne, ale hele, dokud dýchám, doufám. Každopádně, já už se na to třeba hrozně těším, protože my i letos dokazujeme, že hokej prostě umíme. Důkazem je i velký úspěch našich juniorů do 18 let, kteří vybojovali nádherný bronz. Kluci, vám ještě jednou dodatečně posíláme obrovskou gratulaci. No, tak snad na podobně úspěšný vlně budeme pokračovat i za 2 týdny. Češi turnaj zahájí hned v pátek 15. května zápasem proti Dánsku, takže tohle si klidně už teď zapište do svých diářů a kalendářů. A my zase trochu popojedem, mám pro vás bohnouty.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svěcem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

stává dědukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: Sia a Gimme Love, tohle je náš dnešní doprovod k závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Pondělní dopolko jsme spolu zvládli, kamarádi, já si myslím, že teď už úplně s klidem můžeme říct, že to nejhorší je za náma. Tak moc díky za to, že jste tady s náma a rozhodně nás laďte i dál, protože já pro vás budu mít ještě třeba Davida Guettu nebo Raye Deltona. No a pak už je tady 12. hodina srdcovky a Jirka Pelnář, bude to jízda. Tak se mějte krásně, zvládněte tu druhou půlku dne, teď už to uteče. Slyšíme se zase zítra v 9, tak čau čau.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
9: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
10: Autokoutek.
11: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
10: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
11: Výhodné financování.
10: Pro nové i ojeté vozy.
11: Ale jen u Autokoutek.
10: Dobrá adresa pro váš vůz.
11: www.autokoutek.cz.
10: Již 30 let.
1: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
0: Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, mrkneme na uzavírky. V Mimoni neprojedete Okrouhlickou ulicí z důvodu stavebních prací. V Jablonci je uzavírka v Pasecké ulici mezi křižovatkama s ulicema Podzimní a Mlýnská a v Liberci neprojedete Hrazenou ulicí, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Další dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
0: Změna tržního řádu v Liberci zatím nebude. Současné vedení magistrátu nevytvoří novelu tržního řádu, kterou chtělo nastavit například i pravidla pro umístění výdejních boxů nebo parkování sdílených koloběžek. Vytvoření nového tržního řádu tak bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
9: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: V Rumburku a v Turnově je 21 stupňů, v Tanvaldu 19. Odpoledne bude na severu Čech 20 až 25 stupňů, polojasno až oblačno a večer možnost přeháňky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po třech dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Radio Kontakt.
10: Začínáme v 90. V době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou na Hit Radio.

0: Cesar a Real McCoy. Runaway, rok 1994, je to možný, jak to uteklo. Posloucháte srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách, státní, testem z matematiky. Hrozný, on úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hit Radio je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Radia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina, Der Burg Křivoklát a z ruštiny to byl Posle velikoj otečestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdce.

0: Věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Itália.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le Srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše pchání. Tak a já už to nechám. Evidentně jsem z francouzštiny nematuroval. Ale z čeho jste maturovali vy, tak na to jsem se vás ptal v dnešních srdcovkách. Tohle je krásná zpráva. Maturita, rok 99. Vybavím si fotku mě u tabule s vyvrtnutým kotníkem. Za celé 4 roky dojíždění se mi nic nestalo. A pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně z nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára. Krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777-937-777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo number 5.
3: This Mambo number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 3/4 na 1 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
7: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2 – průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3 – plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka – vaše rekonstrukční banka.
12: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Miraj a Trips na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V ulici Hroznová v Liberci je nehoda dvou osobáků, s opatrností je místo nehody průjezdné. A na silnici 16 v obci Čistá Uhorek probíhá dneska čištění kanalizace a provoz je tady převedený do protisměru tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Liberecká výšina.
4: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
3: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
4: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
3: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
5: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi. Kia. Movement that inspires.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Naďová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze. Na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
11: Nejlepší prevenci je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám.
1: Poptávková doprava Libereckého kraje začíná dneska jezdit i na Hrádecku. Tvůj bus si tak mohou nově objednat i obyvatelé Hrádku nad Nisou, Chotyně nebo třeba Grabštejna. Objednat si ho můžete pomocí mobilní aplikace Tvůj bus Idol nebo telefonicky. Spojení je označeno číslem 78 a jezdí tu vůz pro 7 cestujících.
5: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Na severu Čech měříme aktuálně 20 až 23 stupňů. Odpoledne budou teploty stoupat maximálně na 25. Bude polojasno až oblačno, večer se může přidat přeháňka.
9: Hit Radio.
13: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
11: Je to tak.
0: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Ajdam.
11: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože no. Mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
0: Jasně.
11: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
0: Jo, ale prostě Aidam je Aidam. Aidam versus Gouda, jo.
11: Já hlasuju pro Goudu, když bych si měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
0: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
11: ale
0: ten Aidam.
11: Tě.
0: Není tak slaná, no úplně.
11: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený a to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Aidam, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
0: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
13: Hit Radio Kontakt.
0: Dobrá, tak co vy na to? 777-937-777. Je vám to úplně jedno, anebo jste tým Gouda nebo Aidam?

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to, my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Aidamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Aidam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hle, jasně, jedině Aidam, jako Aidam. Gouda OK někdy, ale Aidam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Aidam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio, já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Aidam. Sám asi si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. No, mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda. A nebo když už Aidam, tak 45. Prostě musí ten tuk je nositelem chutí. Co si budem? Z 30 Aidamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Aidam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevný. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíš, co smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Aidam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777-937-777, co je lepší, Aidam nebo Gouda? A proč Aidam?

Dan Barta on my head. 13 hodin 20 minut. Posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%. Jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře, píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu. Ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tu host sýra a i když není chuťově tak výrazný, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano. Kombinace 4 druhů sýra, zajímavý. Možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, je to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit v nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tuhle jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná.

0: Shakira s hitem Zoo, u nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo, tam se to na chodbě štěká jako psi, kvůli úplný blbosti, prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou, a mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo, tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš. Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, že jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Mm-hmm. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak nechci
4: no, tak to mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
4: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776-823-833.
8: Auto na šrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776-823-833.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Národák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo 2 týdny, 11 dní, abych byl přesný, do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777.

0: Dualipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatým medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Potter, hit Bad Day, tedy den blbec pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na silnici 10 první třídy na výjezdu z Loužnice směrem na Tanvalce pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený, tak počítejte s omezením. A v Jablonci se pracuje v Liberecké a v Polní ulici a silnice je tady uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
8: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
11: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
10: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Bílí tygři budou po 7 letech opět součástí Champions Hockey League. Příštího ročníku se zúčastní celkem 24 klubů z 11 zemí. Česká extraliga do něj vyšle 3 mužstva. Kromě bílých tygrů budou naši nejvyšší soutěž reprezentovat aktuální mistr HC Dynamo Pardubice a druhý tým po základní části HC Škoda Plzeň.
12: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: V Železném Brodě je 23 stupňů, v České Lípě 24 a v Jablonci 21. Odpoledne bude oblačno až polojasno. Večer se výjimečně mohou objevit slabé přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek, vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend, a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Baby. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té k 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas i náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení to si musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: David Košner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidím. 14 hodin, 39 minut, s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet. Dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu. Takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku. Vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomalečku tiká a dotikává. Za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Jak je to krásný startovat nový pracovní týden s vědomím, že v pátek máme opět volno, a tak se pracovní týden zkrátil opět na 4 dny. Je to, myslím, skvělý pocit a my si to společně odpoledne probereme v naší odpolední show. Laďte od 3 na Hit Radio Kontakt společně s Denisou Janečkovou a Jirkou Krupicou. Budeme se na vás těšit.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: David Guetta tady svým Stonzerai. Tohle je přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Plnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy, no a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show, tak se smějte.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun.
15: Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
16: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejlepší dopravní servisy na severu Čech.
1: Řidiči, počítejte se zdržením na trase Turnov-Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou. Provoz je tady zúžený do jednoho jízdního pruhu a tvoří se kolony.
0: A pozor, v Liberci na Štefánekově náměstí počítejte tady s uzávírkou z důvodu práce na silnicích.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kontroly na německých hranicích budou i nadále pokračovat. Uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přichází méně migrantů. Německo svou pozemní hranici kontroluje od září 2024. Hranici s Českem pak ještě o rok déle. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Toto výročí si připomenou pestrým programem. Ten začne už zítra položením věnců. Čím bude den pokračovat, prozradí mluvčí města Radmila Nagovská.
9: V době od 12 do 13.30 hodin budou na Klatovském náměstí k vidění vojenská historická vozidla. Od 14 do 16 hodin zahraje na náměstí skupina Big Band z Klatov. Od 19 hodin zazní jazzové melodie v podání swing melody na Klatovské radnici.
8: Oslavy pak navážou v sobotu 9. května na Klatovském letišti. Velryba Timmy žije. Píší o tom novinky.cz, podle kterých to potvrdila data z GPS lokátoru. Vypuštění mladého keporkaka nicméně někteří odborníci kritizují. Podle nich bylo chaotické a předčasné. Tenistka Kateřina Siňaková je opět světovou jedničkou v deblu. Návrat do čela žebříčku si zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
10: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Na severu měříme aktuálně 20 stupňů Celsia. Během odpoledne můžeme spadnout k 18 a čekáme taky oblečnost.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show s Deňou Janečkovou, Jirkou Krupicou.
1: A my si jdeme užít ještě trošku toho slunce, přece jenom má se nám to tenhle týden pěkně zkazit, takže ty krásné letní teploty nám trošku upadnou, ale my se to zpříjemníme těma skvělýma hitama.
0: Zároveň máme dneska Mezinárodní den Star Wars, 4. květen, přátelé, taky to si spolu oslavíme.

0: Edward Mája, Vika Džigulina a taky Stereo Love. Na Hit Radio Kontakt. Kamarádi, máme za sebou nejteplejší den zatím v roce 2026. To byla včerejší neděle, kdy teploty v Česku se vyšplhaly dokonce až na 30. Což teda jako klobouk dolů, takhle 3. května. Každopádně se nám to teďko má trošku zase obrátit a české největší sucho, které tady je za několik posledních let, tak se zase pěkně rozbije, protože třeba ve čtvrtek nám spadnou teploty až k 11 stupňům, blíží se sem bouřky, bude krásně pršet. Netěším se na to.
1: Rozumím. Já bych si, tak jako jak se koukám na tu předpověď, tak přemýšlím, že bych si měl zajít koupit deštník, protože žádný nevlastním. Blbý je to, že u mě deštník, stejně jako sluneční brýle, většinou vydrží asi tak jako den, maximálně dva.
0: To má podle mě každý, ale.
1: No.
0: To je šílený, ale já jsem viděla, že teďko auta mají v sobě ty deštníky. To je ano, super ano, věc za ano. Mě. Víš, když to, takže kamarádi, berte tohle jako takovou připomínku, běžte si koupit deštník. Využijte ten čas k tomu a vyražte si koupit deštník, protože bude potřeba další dny rozhodně. A my vám teďko pustíme déšť těch nejlepších hitů, protože tak to tady máme. Linkin Park a taky Up From The Bottom. Právě teď tady pro vás.

0: Posloucháte Hit Radio Kontakt, přátelé, dneska 4. května startuje oblíbené období všech studentů 4. ročníku a to je období maturit. Dneska se psaly didaktické testy, tak doufám, že se všemi studenty na den Star Wars byla síla, já jsem slíbil, že to řeknu. A co, Dani, jak to máš ty s maturitou?
1: Jo, já na to vzpomínám a strašně ráda bych se jako přiznala k tomu, že tím, jak já jsem prolezla úplně tak, jako že jsem se na to úplně vykašlala a fakt bylo štěstí všechno při mě, tak mě to někdy jednou za čas dokonce i mrzí. Víš, jako že jsem fakt neměla ty nervy, nebo tak. Já nevím, jak to mám popsat, ten pocit, ale fakt jako třeba didaktický testy, na to jsem se ani nepodívala. A protože jsem maturovala v době covidu, tak jsme neměli ani tolik interakce ve škole, takže jsme fakt jako šli v lednu a potom rovnou v červnu, protože jsme je měli posunutý, jsme šli k maturitám, takže jsem ve škole tolik nebyla. A jako já jsem se začala učit den předem, co ti budu povídat.
0: Tohle je strašně legrační poslouchat, protože já vůbec nevím, o čem mluvíš. Vzhledem k tomu, že já jsem ještě z doby předminulé a to je doba, kdy ještě nebyly státní maturity, přestože už jsem byl několikátý ročník, kterému říkali, vy budete ti první, nebyli jsme, takže moje maturita vypadala úplně jinak než tvoje, skládal jsem z úplně jiných předmětů, než se skládá i dneska třeba na té stejné škole a jako musím říct, no jako já jsem ji neměl mít. Já ji nemám regulárně mít za to, jak jsem se na to vyprt a měl jsem prostě jenom štěstí.
1: No kamarádi, takže vidíte, že my jsme tady takový flákači, vy nám klidně dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, jak jste to měli vy s maturitama, nebo třeba jak to teď probíhá u vás doma, pokud máte doma maturanta a za chvilku to společně proberem. Do té doby třeba Mikolas a jeho Ferrari.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Autokoutek.
11: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
10: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
11: Výhodné financování.
10: Pro nové i ojeté vozy.
11: Ale jen u Autokoutek.
10: Dobrá adresa pro váš vůz.
11: www.autokoutek.cz.
10: Již 30 let.
12: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio. 1, 2, 3.

0: Mark Ember a taky Belong Together doznívá éterem Hitrádia Kontakt krátce před půl čtvrtou a dneska začaly didakťáky. Didaktické testy u maturit, to znamená, všichni maturanti jsou pěkně ve stresu, my jsme to tady pomalu rozebrali a vy jste nám psali na náš WhatsApp vaše pocity, dojmy, vzpomínky a tak podobně.
1: Píše nám Kuba, že se učil tak, že si otevřel sešit a pak si šel udělat svačinu a takhle prý asi 4 hodiny. Každopádně maturitu má hotovou. Je to tak, je pravda, že prokrastinace je královna všech maturantů.
0: Všichni se na to vzpomenete určitě, jak jste se na to všichni vykašlali. Přece jenom já znám fakt minimum lidí, kteří se fakt jako biflovali doma jako od rána do večera.
1: Já jsem měl strašně poctivou spolužačku, která měla všechny jako otázky nachystané, vypsané a všechno. A já jsem jí volal asi 3 dny před maturitou, že to jako nemám a jestli bych si to od ní mohl okopírovat. A ona byla taková rázná, tak mi tenkrát, víš, mi volala. Jiří, se úplně zbláznil, víš, jak dlouho maturujeme. Já se to naučím.
0: Jako šílenost, jak jsme se na to spousta z nás takhle vybodli. Takže kamarádi, pokud máte doma maturanty, trošku je popožeňte, jakože jo, aspoň ať to vypadá minimálně. Tak. No a my si jdeme dát společně další hity. Před námi právě teď Indila Dirnur Dance.

Ladíte Hitradio Kontakt a pojďme se vrátit ještě k víkendu, kdy proběhl další open air neplacený koncert na pláži Copacabana. Už tam vystupovala Madonna, vloni Lady Gaga, letos Shakira a přinesla 2 miliony návštěvníků.

0: pána by byl tak velký sen, že by se to podle mě nechal ujít úplně každý.
1: Já si myslím, že bychom tam vyrazili všichni, přece jenom je to známý tím, že to je neplacený, takže...
0: Je ano, ano, tak zdarma jako chápu.
1: Zdarma bereme všichni, všechno, a kor, když jsme Češi.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak mi
4: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně velká.
4: Takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi. Kia. Movement that inspires.
13: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
16: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
15: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
16: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
15: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčin.cz.
17: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Shakira tady, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, což je mimochodem určitě věta, kterou nikdo neřekne právě ke koncertu Shakiry na pláži Copacabana, protože na ten si vzpomene úplně každý, kdo tam byl z těch 2 milionů lidí. My jsme to probírali před chviličkou a vy nám píšete na náš WhatsApp, že jste byli teď o víkendu taky na koncíku podobným a to byl Majáles pražský a že jste měli pocit, že tam ty 2 miliony jsou taky.
1: Jo, ano. Já nemám víc k tomu slov, já jsem tam byla. Těšila jsem se na to neskutečně a vypadalo krásně počasí, všechny interpreti, celý line-up, prostě mě to úplně sedlo, ale opravdu tam podle mě taky byly 2 miliony lidí. Nikdy jsem se nedohledala, jaká je přesná ta kapacita, ale jako ani nevím, kolik tak typnou.
0: A tak to máš tak jako s teplotou prostě, víš, jako venku je třeba 20 stupňů, ale proč si fouká vítr, tak se říká, že je pocitová teplota 15, tak tam bylo třeba 40 tisíc lidí, cca, ale pocitové množství 2 miliony.
1: To 100%, protože to byla fakt hlava na hlavě a bylo to šílený, takže tady naprosto chápu všechny zprávy. Jdeme si to trošku osladit a udělat si to tady příjemnější. Tady je Hozier.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla Natalie Imbruglia a taky její Shiver. No a my máme pár vteřin do 16. hodiny a to znamená, že se jdeme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně na Štefánikově náměstí v Liberci, počítejte tady s uzavírkou z důvodu práce na silnicích.
1: A počítejte se zdržením na trase Turnov-Liberec tady před Hodkovicemi. Provoz je tady zúžený do jednoho jízdního pruhu a tvoří se kolony.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Dnes vyprší termín pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální formě. Lidé zároveň mají také poslední den na její úhradu. Odevzdání bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Portál Moje daně totiž může být přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání do 1. července mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
9: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
8: Tým tvoří celkem 38 členů. Po velmi horkých a suchých dnech očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Nicméně zatím dál platí i výstraha před vznikem požárů. Český hokejový nároďák si dnes užívá zasloužený den volna. Už zítra se ale svěřenci kouče Radima Rulíka opět sejdou, aby dál pilovali formu na světový šampionát. Před sebou Češi mají švédské hry, které tak budou pomyslnou generálkou. Do turnaje naši vstoupí ve čtvrtek zápasem proti domácímu výběru.
2: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Na severu měříme aktuálně 22 stupňů Celsia, to jsou taky denní maxima, během odpoledne můžeme spadnout k 18 a během zbytku odpoledne čekáme větší oblačnost.
7: Hit Radio Kontakt.
1: Posloucháte odpolední show na Hit Radio Kontakt, je s vámi denně Janečková, Jirka Krupica.
0: A teď už taky Cyril a jeho Stumbling In.

smíchem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

0: Nastartuj jaro s Hitrádiem Kontakt.
1: Přátelé, už 8. května se na Kristýně koná odemykání Kristýny a můžete se těšit na opravdu úžasný den, který vám úsměv na tváři by vám totiž mohl přivodit i třeba Jaroslav Uhlíř.
2: Přesně tak, bude to rozhodně skvělý a zároveň tady společně otevřeme tuhle sezónu společně s tím, že se vy dopřejete víkendový pobyt pro celou rodinu právě na Kristýně u Hrádku nad Nisou. Máme pro vás totiž připravený přímo pobyt, co pro celou rodinu. A jediné, co pro to potřebujete udělat, je vyrazit na sociální sítě Hitrádia Kontakt, Instagram a Facebook a poslat nám tam nějakou nejoriginálnější fotku z léta. Takhle jednoduchý to je.
1: Vidíte, přátelé, nejenom skvělé hity, ale i zážitky rozdáváme na Hitrádiu Kontakt.
2: Takže se zapojte, v pátek se na vás budeme těšit a teď už Tom Odell.
0: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na hitradiokontakt.cz.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Tohle vám hrajeme nově.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Rehab a taky In My Head. Takovýhle pecky si tady v pondělí odpoledne společně dopřáváme. Jak už jsme si zmínili, tenhle týden, konkrétně v pátek na státní svátek, se odemyká Kristýna, jak už tradičně. No a my se podíváme přímo do Hrádku nad Nisou za panem Součkem.
1: Odemykání Kristýny se blíží. Jak bude celá akce probíhat, nám poví ředitel rekreačního areálu Kristýna Miroslav Souček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Součku, jezero Kristýna se odemkne už tenhle pátek 8. května. Naše Hit Radio Kontakt bude u toho, chystáme pro vás program plný her a cen. Co dalšího bude ještě součástí programu?
2: Tak je to taková tradiční akce, všichni naši návštěvníci se mohou těšit na krásné odpoledne, řekl bych, plný hudby a zábavy. A já se samozřejmě těším jak na tradiční program plný kapel a hudby, tak i na tradiční spolupráci s Hitrádiem.
1: Můžeme teda říct, že zábavu na Kristýně najdou jak děti, tak i dospělí.
2: No tak doufejme, samozřejmě hodně záleží na počasí, ale Kristýna je krásná sama o sobě a komu se líbí rockparáda, komu se líbí pan Uhlíř, každý si na to své. Je tam samozřejmě spousta zábavy těch dětských hřišť, včetně skákacích trampolín a podobného. A pak uvidí samozřejmě, jak přijíždí víla Kristýnka, která tradičně připluje po vodě a podá klíč panu starostovi. To si myslím, že bude samozřejmě zajímavé. A pak je tam tradiční stáh na tradiční soutěže s nějakými cenami právě od Hit Radia. Tak to všechno si myslím, že může pobavit každého.
1: Jak bude vlastně vypadat to samotné odemykání Kristýny? Prozradíte, jak tenhle rituál probíhá?
2: Určitě, tak to je velmi jednoduché. Každý rok jsem přemlouván, abych šel do vody. Každý rok přemluvím otužilce z místního hrádeckého otužileckého klubu, aby tam šli místo mě. Kdysi chodíval pan starosta Horinka s těmito pološílenými lidmi z mého pohledu do té studené vody, i když oni tvrdí, že je příliš teplá už, takže sezona jim skončila. Pan starosta Farský nejspíš stejně jako v loni se mnou odemkne společně z našeho plovoucího mola, takže se nenamučíme.
1: Odemykání Kristýny bude taky plné hudby. Kdo nám letos zahraje?
2: Máme tam Imagine Diamonds, máme tam Cover Power, ty budou mít jak rock parádu, tak nějaký ještě jako speciální takový set. A hlavně tam bude z mého pohledu nejzajímavější pan Uhlíř, nebo nejzajímavější. Já se na něj speciálně těším, že ty jeho písničky jsou, řekl bych přesně jak pro děti, tak pro dospělé a známé všichni, když si to možná neuvědomujeme. A samozřejmě pan Uhlíř už má nějaký věk, takže jsem rád, že se nám ho ještě povedlo nějakým způsobem dostat na Kristýnu.
1: Na závěr, pojďte ještě pozvat posluchače na akci, je to vaše.
2: Přijďte, jste vítáni, vstupné je 0 korun, což každého jistě potěší, i když ten program samozřejmě není úplně pro nás zdarma, ale my se na to těšíme, protože to je taková hezká tradiční zahajovací věc, která je spojená s tím hezkým počasím a s tím, jak jsme všichni překlenuli tu zimu a takové to, řekněme, dubnové, neúplně perfektní počasí, protože sem tam je hezky, sem tam sněží a podobně. A teďka už doufáme, že bude pěkně, že to všichni užijeme.
1: Tak určitě přijďte všichni na odemykání Kristýny. Tolik ředitel rekreačního areálu Kristýna Miroslav Souček, díky za rozhovor. Ať máte super počasí a nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
8: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz. Liberecká výšina.
11: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
10: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
11: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
10: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Pište si do kalendáře! Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
14: Sluníčko? Čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Myslím si, že oslavně všichni tak nějak boucháme různý rachytle už jenom proto, že pondělí už je takhle v té lepší půlce, máme odpoledne a je to prostě, zní to skvěle.
1: Co si dát takhle k pondělním odpolední lepšího, než asi nejvíc pozitivně laděnou kapelu, která kdy existovala a existovat bude. Tou kapelou je Offspring a jsou to nejvíc čisté devadesátky, jaké si dovedete představit, a my si je právě teď dáme.
0: Hit Dead, to je kousek, který si tady osvěžíme, trošku si ho připomeneme, zároveň si na něj zatančíme a pokud jedete v autě, tak to pořádně otočte doprava, protože co k tomu říct víc, než že tohle je prostě jízda. Takže na Hit Radio Kontakt, Offspring a Hit Dead.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Přátelé, dneska máme 4. května a to je Mezinárodní den Star Wars. A víš, proč je zrovna 4. května Mezinárodní den Star Wars?
1: Nemám jedinou páru, já se přiznám, že já fakt jako Star Wars jde úplně jako kilometry mimo mě.
0: Tak prosím tě, mohlo by to vypadat, že třeba tenhle den byla premiéra prvního filmu, není to tak? Jde o slovní hříčku, protože v Hvězdných válkách se říká, že tě provází síla v angličtině May the Force be with you. Mm-hmm. A no a když už to jenom trošičku upravit slovíčka, máš May the 4th be with you, tedy 4. květen buď s tebou, a už máme to datum. A kvůli téhle slovní hříčce celý svět si úplně bláznivě připomíná prostě dneska tu legendární filmovou sérii, která provází generace chlapců a dívek od jejich dětství.
1: A mě by schválně zajímalo, jestli to tak máte i vy, kamarádi, jestli to opravdu prožíváte tolik, jako třeba Jirka právě tady, protože ten je natěšený jako malý kluk od rána.
0: Je to tak.
1: A já třeba to vůbec neřeším, protože fakt to jde úplně mimo mě, vůbec nevím a jako ano, přiznám se k tomu naprosto s čistým štítem, že prostě nemám páru, nemám šajna. Ale přeju ti to.
0: Musíš to dohnat.
1: Krásný den Star Wars, děkuju, jestli se to takhle řeší.
0: Tak ať vás přátelé provází síla a deň a jde dohánět. Dneska se dá celý maraton.
1: No, jasně.
0: Všech 9 filmů.
2: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu,

0: přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776-823-833.
3: Autonasrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776-823-833.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
10: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
11: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hit Radio.
15: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun.
16: Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
17: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
18: Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: down. Leony a taky Don't Worry na Hit Radio Kontakt. Kamarádi, pojďme si říct, že jsme taková doba podcastová. Dneska podcasty má v uších každý jeden. No a zároveň vy, co milujete devadesátky, si můžete poslechnout nový podcast od Hit Radia 90 jménem Vypalovačka. Tentokrát máme venku nový díl.
1: Je to tak, v tomto díle se budeme vracet do roku 1994, kdy nás navždy opustil Kurt Cobain, a trošku si připomeneme i některé, řekněme, neúplně dořešené okolnosti jeho sebevraždy. No, pojďme se pustit ukázečku, tam si myslím, že z toho bude jasné, čemu se budeme věnovat.
2: Ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. Mimochodem, stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis mohl mít původně úplně jiný účel.
3: Účel ten, jakože odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
2: Že jenom ztratil nadšení přesně pro muziku.
4: Tak, přesně a vysvětloval to vlastně v tom dopise.
3: A dodneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout, no?
2: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty. No.
3: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí, Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z, z textu jeho písničky.

0: Lost Frequencies a taky Are You With Me. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt, nám odbyla 17. hodina a to znamená, že jdeme kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně v Liberci v Růžodole, aktuálně se zdržíte na kruhových objezdech směrem ke Globusu, zavřená je ale i Ostašovská ulice.
1: Pozor taky na silnici číslo 13 v Jablonném pod Ještědí, za Lvovou havarovala dvě osobní auta, projíždíte s opatrností.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Na středních školách dnes začaly státní maturity. Na úvod se psaly volitelné testy buď z matematiky nebo angličtiny. Zítra pak budou zkoušky pokračovat testem z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. K maturitě letos půjde přes 84 tisíc studentů. Soud uznal Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dostala tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš, kterého ale sněmovna ke stíhání nevydala. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
8: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Zítra budeme znát vítěze volejbalové extraligy. Lvi Praha srovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy a tak si vynutili rozhodující páté utkání. Výhodu domácího prostředí budou mít Západočeši. Zápas na jejich palubovce začne v 18 hodin.
10: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
0: Zítřejší teploty se vyšplhají až na 25 stupňů, ale čekáme většinou zataženo, výjimečně taky přehánky. K večeru ho můžeme počítat i s bouřkami.
6: Hit Radio Kontakt.
1: Posloucháte odpoledne na Hit Radio Kontakt. Pokračujeme s Deňou Janečkovou, Jirkou Krupicou.
0: A před námi Crying on the Dance Floor.

0: Ed Sheeran a taky Thinking Out Loud, neboli přemýšlet nahlas, možná takový spojení Thinking Out of the Box, jakože přemýšlet ještě nad věcí. To si rozhodně řekli zaměstnanci nebo zaměstnavatelé takhle v IKEA ve Švédsku, protože pořídili skladníkům brusle. Kolečkové brusle.
1: Mega dobrý.
0: Za mě naprostá pecka. Jako efektivnost práce 1000000% plus.
1: Zrychlí to práci, jsou zdravější, takže nemají tak často nemocenskou, vysportovaní a akorát potom mají častěji možná třeba zlomené končetiny.
0: Umíte si to představit, ale, že by vám zaměstnavatel přinesl brusle?
1: Já ne, protože víš, tady v rádiu by to na těch bruslích nebylo úplně ono.
0: Já bych si dojela klidně pro kávu a zase zpátky za mikrofon, možná bych trošku ucrnkla cestou sem zpátky, ale jako jaký povolání víc si to přeje než právě skladník? To je...
1: Já jsem si třeba policajti by byli moc rádi za brusle.
0: Ježiš, to by bylo skvělý. To by bylo skvělý. Kamarádi, schválně nám dejte vědět, zda byste brali brusle do svého povolání, protože myslím si, že tohle to je téma samo o sobě, to je prostě tak neskutečný, že mě to úplně natěšilo a zlepšilo mi to den. A teď vám den zlepší třeba David Koller. Chci zas v tobě spát.

0: Taylor Swift, její Fate of Ophelia doznělo éterem Hydrádia Kontakt. A já doufám, že jste opravdu dobře poslouchali a opravdu jste si ji užili. A Taylor není jenom skvělá zpěvačka, ona je velmi jako hodný člověk a teďka nedávno dala najevo, nebo vyhlásila soutěž a mohli si zúčastnit jakékoliv střední školy a ona jednu vybrala a na té škole udělá prostě koncert. A vyhrála to škola pro neslyšící.
1: Tak ježiš, to je, no to jako k ničemu, to je podobný, jak kdyby třeba knedlo zelo vepřo dovezli do školy pro vegetariány, prostě úplně.
0: Yes.
1: Víš, takový, jakože neurazí, ale jako na ní nenatkne.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
4: Jo, pecka.
3: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu jako skvělý tip, co podniknu.
4: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedem do Jizerek.
3: Přes Slevomat, doufám.
4: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
3: Cože? Jako počkej, hvězdy, jo?
4: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
3: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
4: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu, takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná, to ve městě nezažiješ.
3: Jo, to musí být tak hezký.
4: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
3: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
4: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
3: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš?
5: Trůn pro královnu?
6: Skoro.
5: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen.
6: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Holdas, pořádná pecka, kterou takhle v pondělí všichni potřebujete.
1: A budeš o teďka už mluvit jenom takhle?
0: Ano.
1: Já musím říct, že ale tohle je prostě fakt, jako to je taková nálož energie, že to se prostě ne, to se jen tak neslyší jinde než na Radio Kontakt.
0: A proč bychom si nedali ještě další, že jo? Protože před námi jsou ATC a taky Around the World.
1: Yes.
0: Kousek, který je takový trošku z budoucnosti, nebo mě to tak celý život přišlo, když jsem to vždycky slyšela, tak to bylo takový to, že mě to úplně přeneslo. A věřím, že vás to přenese teď právě taky. Takže nechte se unést a jdeme se podívat kolem světa.

0: Gustavo Lima, přátelé, posloucháte Hit Radio Kontakt. Za 20 minut tady bude 18. hodina, a to znamená jednu dobrou, jednu špatnou. Tak nejdřív začneme tou dobrou, to znamená, že startuje odpolední, večerní speciál, a ta špatná je, že končí odpolední show, logicky se musíme vystřídat, abychom tady s tím mikrofonem nezestárli.
1: Přesně, Míšo už se na vás ale těší se večerním speciálem Hit Radio a Classics, prostě ty největší klasiky, a já jsem nakoukla a hnedko první pecka, já vám tady pustím kousek, protože mě to hrozně připomíná moji mamku, která mi shodou okolností nedávno říkala, že už když mě čekala, jo, když byla se mnou těhotná, tak mi pouštěla z repráku blízko břichu písničky, abych jako se dostala do toho stejného vibe, jako má podobný jako ona. A musím říct, že my máme fakt jako podobný vkus na songy, a tohle mi strašně připomnělo. Erasure prostě. Love to Hate You, to je hnedko první song, kterým se odpálí dnešní večerní speciál, takže určitě laďte i po 18. hodině, protože to budou 3 hodiny, které budou ale teda nabitý skvělejma peckama.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: Tak to
4: koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkejte, opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky, a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb, a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je
4: vlastně, takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjistím,

0: zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
6: Auto Koutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
1: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, What I've Done, doznělo éterem Hit Rádia Kontakt a doznívá téměř jistě skoro taky odpolední show pro dnešní odpoledne.
1: Je to tak, přátelé, mějte se krásně, slyšíme se zase zítra po 15. v plné polní.
0: Přesně tak, budeme se na vás těšit, já už mám na sobě nasazené sluneční brýle, přiznám se vám k tomu, že už tady tak nějak prostě koukám přes sluneční brýle a těším se, až si venku ještě užiju na chvíli to slunce. Vy si ho užijte taky, protože ještě chviličku ho zbývá. Jo, zítra už si ho tolik neužijeme, zítra už se nám to pěkně zatáhne a nebude to tolik příjemný a zase se na něj chviličku počkáme. Každopádně teď už si užijte večerní speciál společně s Míšou a my se těšíme zase zítra ve 3 na Hit Radio Kontakt. Tak čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte v Růžodole. Aktuálně se zdrhíte na kruháčích směrem ke Globusu a zavřená je i Ostašovická ulice. Pozor taky na silnici 13 v Jablonném Podještědí, tady za Lvovou havarovala dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
10: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
9: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
11: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
9: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
12: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

0: Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Farao s ikonickým hitem Temple of Love.
1: Wonderland, far beyond reality, but so close to your heart.

0: Slibovaná muzika na Hit Radio nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics, ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitů milénia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů retro diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme...

0: Mazda webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
6: Mirá.
4: Rybičky.
6: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
6: Harley.
4: Tomáš Klus.
6: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz. Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů 80. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: To nejlepší z 80. 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hráli Culture Beat, Pay No Mind. Za chvilku Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak nechtěla
3: jsem to takhle říct. Tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
3: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.

That's what friends are for. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift. Tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Rádiu. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette, tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Rádiu. Dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Bydlet o úroveň výš?
0: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
0: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
0: Rezidence Level 21.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
4: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retrohitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party. No.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla. Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milénia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě Enyu. Budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.

Nivaris. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

0: Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
1: Trůn pro královnu?
2: Skoro.
1: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen.
2: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine, těšit se můžete taky na Lady Gagu, Always Remember Us This Way, no a do třetice třeba Damiano David, Born With A Broken Heart. To pro vás máme, tak hezký večer.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hit Radio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš?
2: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Hit Radio.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.